0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
2: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

did it

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat. Zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu. Dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly, může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Výtonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Výtonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Výtonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů, meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

klidu prázdná, pár posledních výkladů svítí a cítím se tu tak sám.

0: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
2: Je 10 hodin ráno.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme dneska s datumem 12. srpna a ten dnešní den bude aspoň z toho astronomického hlediska poněkud zvláštní, protože se potkají dva výrazné astronomické události, a to Perseidy, tedy meteorický roj, a zatmění slunce. Úplné zatmění z Česka bohužel neuvidíme. Pás úplného zatmění vede například přes Grónsko, Island a Španělsko. Maximální úplná fáze bude trvat přibližně 2 minuty a 18 sekund. Takže pokud byste chtěli třeba zmizet do Grónska na zatmění slunce kvůli 2 minutám 18 sekundám, nevím. No, každopádně po zatmění pak převezmou oblohu Perseidy. Maximum meteorického roje připadá právě na noc z 12. na 13. srpna. Podmínky letos budou velmi dobré, protože měsíc je vnovu a nebude oblohu rušit svým světlem. Perseidy jsou částice pocházející z komety a do atmosféry vstupují rychlostí kolem 59 km, ale bacha za sekundu. Teoretická zenitová frekvence se uvádí kolem stovky meteoritů za hodinu, takže stovky drobných částeček, které meteoritů za hodinu uvidíme, takže dneska večer máme plán jasný, na pohodinu si někde vyrazit za město po 22. 23. hodině a sednout si a sledovat oblohu pouhým okem a měli bychom tu krásu všichni vidět. Jinak pro Moravu bych důrazně doporučila zhruba, aby šli na západ slunce, tedy na... Jinak tady u nás, co se týče zatmění slunce, tak čas je přibližně mezi 19.20 a 20.10, takže volný výhled k západu a potom v noci tedy Perseidy, to je plán dnešního dne. Mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje.

0: přejeme dneska s datumem 12. srpna a ten dnešní den bude aspoň z toho astronomického hlediska poněkud zvláštní, protože se potkají dva výrazné astronomické události, a to Perseidy, tedy meteorický roj, a zatmění slunce. Úplné zatmění z Česka bohužel neuvidíme. Pás úplného zatmění vede například přes Grónsko, Island a Španělsko. Maximální úplná fáze bude trvat přibližně 2 minuty a 18 sekund. Takže pokud byste chtěli na zatmění slunce kvůli 2 minutám 18 sekundám, nevím. No, každopádně po zatmění pak převezmu velmi dobré, protože měsíc je v novu a nebude oblohu rušit svým světlem. Perseidy jsou částice pocházející z komety a do atmosféry vstupují rychlostí kolem 59 km, ale bacha za sekundu. Teoretická zenitová frekvence se uvádí kolem stovky meteoritů za hodinu, takže stovky drobných částeček Takže dneska večer máme plán jasný, na pohodinu jdu si někde vyrazit za město po 22. 23. hodině a sednout si a sledovat oblohu pouhým okem a měli bychom tu krásu všichni vidět. Jinak pro Moravu bych důrazně doporučila zhruba, aby šli na západ slunce, tedy na... Jinak tady u nás, co se týče zatmění slunce, tak čas je přibližně mezi 19.20 a 20.10, takže volný výhled k západu a potom v noci tedy Perseidy, to je plán dnešního dne. Mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Rekonstrukce chodníku v Zámeckém parku v Bystřici se blíží. A odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třesoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Chodník v Zámeckém parku v Bystřici pod Hostýnem čeká rekonstrukce. Neutěšený stav chodníku v parku zahájené se má během letošního roku změnit. Město připravuje opravu, která zlepší povrch i bezpečnost pro pěší. Součástí projektu je také úprava odvodnění, aby se při dešti na komunikaci nedržela voda. Práce by měly probíhat s ohledem na okolní zeleň a provoz parku.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech výrazně podpořit výstavbu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. Vzniknout by jich mělo napříč krajem minimálně 50. Program je určený obcím, které už mají připravené projekty, ale kvůli nedostatku peněz na ně nedosáhnou se státními nebo evropskými dotacemi. Kraj jim nabídne návratnou finanční výpomoc. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna do 30. června 2027.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let. Bratři Hinek a Štěpán Židlíkovi, kteří v létě přestoupili z Hanácké Slávie Kroměříž do pražské Sparty, byli nominováni do české reprezentace do 16 let. Na prestižním turnaji v rámci memoriálu Františka Harašty pomohli týmu k vítězství nad Německem a remízovali ze Slovenskem. Pro Hanáckou Slávii je jejich nominace potvrzení kvalitní práce s mládeží. Oba bratři ve zlínském klubu působili od útlého dětství a nyní pokračují ve své sportovní cestě v Akademii Sparty Praha.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: vám je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak Kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat, zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu, dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme dneska s datumem 12. srpna a ten dnešní den bude aspoň z toho astronomického hlediska poněkud zvláštní, protože se potkají

Dva výrazné astronomické události, a to Perseidy, tedy meteorický roj, a zatmění slunce. Úplné zatmění z Česka bohužel neuvidíme. Pás úplného zatmění vede například přes Grónsko, Island a Španělsko. Maximální úplná fáze bude trvat přibližně 2 minuty a 18 sekund. Takže pokud byste chtěli třeba zmizet do Grónska na zatmění slunce kvůli 2 minutám 18 sekundám, nevím. No, každopádně po zatmění pak převezmu oblohu Perseidy. Maximum meteorického roje připadá právě na noc z 12. na 13. srpna. Podmínky letos budou velmi dobré, protože měsíc je vnovu a nebude oblohu rušit svým světlem. Perseidy jsou částice pocházející z komety a do atmosféry vstupují rychlostí kolem 59 km, ale bacha za sekundu. Teoretická zenitová frekvence se uvádí kolem stovky meteoritů za hodinu, takže stovky drobných částeček, které meteoritů za hodinu uvidíme, takže dneska večer máme plán jasný, na pohodinu si někde vyrazit za město po 22. 23. hodině a sednout si a sledovat oblohu pouhým okem a měli bychom tu krásu všichni vidět. Jinak pro Moravu bych důrazně doporučila zhruba, aby šli na západ slunce, tedy na... Jinak tady u nás, co se týče zatmění slunce, tak čas je přibližně mezi 19.20 a 20.10, takže volný výhled k západu a potom v noci tedy Perseidy, to je plán dnešního dne. Mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Než přijde to, co skrouhne krásný schon, nechme na potom chmury i strachy. Máš můj slib, že žít se dá i líp, bát se přestaň chyb a šanci zachyť.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Výtonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Výtonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Výtonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů, meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce'u nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce'u nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-mana chystá v novém díle z Bruce'u nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechny zlatý

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Rekonstrukce chodníku v Zámeckém parku v Bystřici se blíží. A odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Chodník v Zámeckém parku v Bystřici pod Hostýnem čeká rekonstrukce. Neutěšený stav chodníku v parku zahájené se má během letošního roku změnit. Město připravuje opravu, která zlepší povrch i bezpečnost pro pěší. Součástí projektu je také úprava odvodnění, aby se při dešti na komunikaci nedržela voda. Práce by měly probíhat s ohledem na okolní zeleň a provoz parku.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech výrazně podpořit výstavbu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. Vzniknout by jich mělo napříč krajem minimálně 50. Program je určený obcím, které už mají připravené projekty, ale kvůli nedostatku peněz na ně nedosáhnou se státními nebo evropskými dotacemi. Kraj jim nabídne návratnou finanční výpomoc. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna do 30. června 2027.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let. Bratři Hinek a Štěpán Židlíkovi, kteří v létě přestoupili z Hanácké Slávie Kroměříž do pražské Sparty, byli nominováni do české reprezentace do 16 let. Na prestižním turnaji v rámci memoriálu Františka Harašty pomohli týmu k vítězství nad Německem a remízovali se Slovenskem. Pro Hanáckou Slávii je jejich nominace potvrzení kvalitní práce s mládeží. Oba bratři ve zlínském klubu působili od útlého dětství a nyní pokračují ve své sportovní cestě v Akademii Sparty Praha.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Výtonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Výtonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Výtonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů, meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

you, pretty one, and the naked thrills of flesh and skin.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Křižvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl rokového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Střihavky Honza Nezval. Honziku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do rokového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž. Děkuju moc za pozvání do rokového žvance. Rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honziku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face. Jdem do ní.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit. Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům, je to srdcovka si myslím veškerých Big Beatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rockového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka. Já chci se ptát.

0: Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu, nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Gunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme Rokovou barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.
1: Nasta karavan se pískem protírá stále dál.

0: 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin. Teďka nás čeká zpěvák Kamil Střihavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli. Můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí. Bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl doma kachon. Takže na poslední chvíli jsme zháněli rychle kolem Víravy kachon, nikde samozřejmě nic, tak za mnou přišel Kamil a řekl mi, tak to odehraj na bubny. Takže rychle jsem to učil se na bubny, jak to mám zahrát, jak co. A bylo to skvělý. Hráli jsme akusticky a bylo před náma 10 000 lidí. Což pro mě bylo velmi krásný zážitek. Tak teďka Kamil, písnička Dárek.
4: Kamil Střihavka, toho zná každý určitě jako Ježíše. Jeho životní role nesmazatelně spjatá s jeho jménem. A tentokrát nám Ježíšek přináší Dárek.
3: Užijte si to.

0: posloucháte rokový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a s tam je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čepni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: A pojďme všichni!

0: Děkujeme!
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hrajou na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show With Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekne na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show With Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mě bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doleželovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem. Protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Lídr jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požvanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, když jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka, moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správný profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak se často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No to bych zrovna asi nechtěl, protože lid si na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání. A byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetíček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, protože moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Kdy se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Kdy se snáší déšť,

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil Letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat, tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového, víš, jak ten člověk, když jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo, ale prostě přišla za náma paní starostka a začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. On mě prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No ale tak vyslyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Henik, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra, složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak teď bych se rád dostal k mému příběhu. Byl jsem ve druháku na Ježkárně v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típo. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolar a potřebuji na záskok, že jo. No a tak jsem vůbec nic nebral. No a on mi volal znovu. Tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a říkají: ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru na vaší desce Straka v hrsti. A on mi, víš co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem. A pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou: hele, tak víš co, tak ti dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl: hele, Honzíku, ty jsi to naučil, pojedeš ty. Tak přijedu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po své cestě a z ničeho nic vidím, jak on si tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti. A Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak. A jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka. Že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj. Krásný poslech.

Schnee.

0: Opět nám ta hodinka utekla jako voda ženoucí se na mlýnici rokového kola. Takže my se pomalu budeme muset loučit, Honzíku, a já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do rokového žvance a že to bylo fajn povídání a pouštění fajn muziky. Určitě uznají všichni posluchači Rádia Kroměříž a já ti, Honzo, dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou za to, že jsi to tady zvládl a pomohl mi dojít do pomyslného konce dnešní hodinky rokového žvance.
1: Ano, Lupo, bohužel to nastalo a končí pořad rokový žvanec. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, že jsi mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi a stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 tisíc až 12 tisíc lidí a ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mi až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo Majkrič a příště naslyšenou.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vítonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Vítonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Vítonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů, meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce'u nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce'u nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce'u nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

lovců hlav ze zloby ponížených.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: není skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vítonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Vítonic se mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Vítonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů, meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Rekonstrukce chodníku v Zámeckém parku v Bystřici se blíží. A odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třesoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Chodník v Zámeckém parku v Bystřici pod Hostýnem čeká rekonstrukce. Neutěšený stav chodníku v parku zahájené se má během letošního roku změnit. Město připravuje opravu, která zlepší povrch i bezpečnost pro pěší. Součástí projektu je také úprava odvodnění, aby se při dešti na komunikaci nedržela voda. Práce by měly probíhat s ohledem na okolní zeleň a provoz parku.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech výrazně podpořit výstavbu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. Vzniknout by jich mělo napříč krajem minimálně 50. Program je určený obcím, které už mají připravené projekty, ale kvůli nedostatku peněz na ně nedosáhnou se státními nebo evropskými dotacemi. Kraj jim nabídne návratnou finanční výpomoc. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna do 30. června 2027.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let. Bratři Hinek a Štěpán Židlíkovi, kteří v létě přestoupili z Hanácké Slávie Kroměříž do pražské Sparty, byli nominováni do české reprezentace do 16 let. Na prestižním turnaji v rámci memoriálu Františka Harašty pomohli týmu k vítězství nad Německem a remízovali ze Slovenskem. Pro Hanáckou Slávii je jejich nominace potvrzení kvalitní práce s mládeží. Oba bratři ve zlínském klubu působili od útlého dětství a nyní pokračují ve své sportovní cestě v Akademii Sparty Praha.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Radio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Radio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vítonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Vítonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Vítonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů. Meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.